0: Lola na jedné straně, Kingstony na druhé straně. Takové po dvěch slyšmo No Hood Hit 1. Ostaní u najní
1: družby.